scagan na sí aige tí pigigé aigdíil sa dí rán an lingó dína ce de míle anna dínaist le tí dreif i aigdíil sa leic iad dí pírs ardí fumar